0: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Stala se vam nehoda a nalehav je, potrebujete pomoć? Ať se nacházíte kdekoli, zavolejte linku 112. Hovory je zdarma, opatrujte se a zodpovědně si užijte dovolenou. Klidné a bezstarostné prázdniny vám přeje Ředitelství civilní ochrany Chorvatské republiky.